Oi sin ramræska rekku ramræska rekku nýsum nýsum fer sýttu mamma ver sýttu husse kur ja kan si husse kur ja si ulnia hur ju sin ramræska hur ju sin ramræska